A Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. V úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frouvertová a Vít Kopřiva. A vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme teploty kolem 23.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministr školství Robert Plaga v pondělí zastavil testování žáků 5. a 9. tříd. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a taky technické potíže. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala taky závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Týkat by se neměl taky podnikatelů a firem, kteří mají do 50 zaměstnanců místo nynějších 24. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Pondělní soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. A i úterý bude ve znamení tropických teplot. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 23.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. V úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frouvertová a Vít Kopřiva. A vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme teploty kolem 23.

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministr školství Robert Plaga v pondělí zastavil testování žáků 5. a 9. tříd. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a taky technické potíže. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala taky závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Týkat by se neměl taky podnikatelů a firem, kteří mají do 50 zaměstnanců místo nynějších 24. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Pondělní soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. A i úterý bude ve znamení tropických teplot. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 23.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operaklehce.cz.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. V úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frůvertová a Vít Kopřiva. A vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme teploty kolem 23.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Greu tam přijít za ní. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít z velkých fotek a malých roliček.

0: drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bontón.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Rádio Bonton. Zprávy.
7: U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. V úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frouvertová a Vít Kopřiva. A vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme teploty kolem 23.
6: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Tak tohle to už je slza, tu si pustíme už za pár minut v první hodince ranního bontonu. Dorazí také Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák. No a samozřejmě děti, není nutno. Proč nezačít optimisticky to dnešní ráno, že? Zaspívá taky Belinda Carlisle. No a počase je tu zase.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Ano, tak tedy přátelé, dneska to počasí optimistické. 27 až 32 stupňů, jasná obloha. Teď je v Praze slunce a na teploměru máme 19 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, je fajn být zase s vámi. Díky za tuhle ranní jistotu. Na svatého Filipa tráva již rozkvítá. No, zas jedno pořekadlo, které opravdu vyšlo a vychází. No, bodejť by ta tráva nekvetla, když máme přes den kolem 30 stupňů, že? No a pokud máte nějaký ten trávníček a kytičky, přátelé, zalévat, dodržovat pitný režim i u květin. Za chvíli se naskok podíváme do našeho safari ve Dvoře Králové, taky za doktorem Bohdanem Švarcem ze známého seriálu a oslavíme naši pěveckou divu Magdalénu Koženou. Chybět nebude samozřejmě i hudba populární, za chvíli třeba Tina Turner, anebo Roy Orbison na jeho Oh Pretty Woman. Tak tedy nejenom pro všechny ženy. Skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Simply the best.
1: Ty na ten 12 minut po 8 hodině, je tu ranní bonton. Milan vám přeje krásné, dobré jitro, já doufám, že si ho užíváte. Už tady máme takřka léto, takřka říkám, protože to léto začne až 21. června. Nicméně pojďme se podívat, co interesantního se událo kdysi tenkrát, když bylo 26. května. Naši hokejisté vyhráli mistrovství světa v hokeji 2024. Konalo se v Praze a ve finále jsme zvítězili nad Švýcarskem a ukončili tak 14-leté čekání na titul. A mimo jiné poprvé v historii národní tým Česka zvítězil na domácím mistrovství světa. 98. narozeniny by dnes oslavil zakladatel a ředitel Safari ve Dvoře Králové, pan Josef Wagner. Pokud si to pamatujete, byl velkým popularizátorem zvířeny a vůbec zoologických zahrad v 70. a 80. letech. Jeho první velkou rolí byla role vojáka Tomáše v televizním seriálu Chlapci a chlapy. Ano, přihořívá. Herec Martin Zounár má 59. narozeniny. Od roku 2011 hraje lékaře Bohdana Švarce v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Povolání operní pěvkyně, přátelé, náročné, zejména pokud jste soprán nebo mezosoprán, kterým je Magdalena Kožená. Ta má dneska 53. narozeniny, tak tedy všechno nejlepší. Mimo jiné je držitelkou francouzského vyznamenání rytíř řádu umění a literatury a také vystupovala v newyorské metropolitní opeře, což je meka pro operáky. Zaznamenala tam velký úspěch. Jejím manželem je britský dirigent Simon Rattle a Magdalena ovládá 7 jazyků. Rodina žije v Berlíně a se svými dětmi Magdalena hovoří výlučně česky. No a pojďme od té opery zase k popíčku. Za chvíli těžkej pokondr Vinetu a taky Belinda Carlisle. Pěkné ráno!

0: Britský hypochondr a Vinnetou. Taky jste se přenesli do známého filmu Vinnetou, Volče Trhent, Rybana a další. No, to bylo naše mládí. Vy posloucháte Radio Bonton, 8 hodin 23 minut, Milan s vámi. Přející vám krásné dobré jitro a pojďme se podívat do kalendáře. Svátek má Filip. Je to jméno řeckého původu, které znamená milovník koní. Navíc vznešen milovník koní. K jeho známým nositelům u nás patří režisér Filip Renč, herci Filip Blažek, Filip Raimonta nebo Filip Tomsa a nebo fotograf Filip Singer. No a pojďme na skok za našimi mazlíčky. Tradičně kočky jsou prostě sami sebou a vycvičit se moc nedají, i když přátelé v zahraničí jsem viděl fantastickou drezuru koček a deto. Asi se toho s těma kočkama musí umět. No nic. Kocour Nikos a Číča Nácíčka jsou 26. května v kalendáři kočičím, ano. U hafanů je to zase bastien, takže připomínat kapsičku, kostičku snad nemusím. No, ani se to nechce věřit, ale psi a kočky, přátelé, patří do stejného řádu šelem karnivora a sdílejí společného vývojového předka. No, prostě překvápka se dějí. Za chvíli opět a Radeček, Murray Head, a taky Rádio Bonton a pohoda na něm.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké ráno bývalého starostu Zlatníků Hodkovic Jiřího Reska policie stíhá ze zneužití pravomoci a více než 2milionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního povolení, soutěže a souhlasu majitelky pozemku. Kriminalisté teď prověřují i další zakázky a prodeje obecního majetku za desítky milionů korun. Uvedl to dnes server Seznam zprávy. Středočeští kriminalisté teď bývalého starostu obvinili. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí 3 roky až 10 let vězení. Sněmovna má dnes znovu schvalovat snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslanci tak teď budou muset návrh přehlasovat více než 100 hlasy. Okresní soud v Teplicích dnes bude znovu se zabývat žádostí Dominika Ferryho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Ferry od května roku 2024. Čeští hokejisté dnes zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají od 20 hodin a 20 minut. To už budou vědět, jestli ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které bude od 12 hodin a 20 minut hrát s Dánskem. Dneska bude krásně slunečno, jasno nebo polojasno, teploty ty nám vystoupí na 27 až 32 stupňů.

Tak tohle to byla Miley Cyrus, 8 hodin 40 minut, v 8 hodin 40 minut, abych to řekl správně česky, no dozněla nejprodávanější skladba roku 2025 na rádiu Bonton. Zpěvačka právě v téhleté písni zpracovává rozpad svého manželství s hercem Liamem Hemsworthem. Skladba sleduje vývoj od zničeného vztahu k momentu, kdy si zpěvačka uvědomuje, že ke štěstí vůbec vlastně nepotřebuje žádnýho chlapa. Klíčovým poselstvím je, že dokáže sama sebe milovat, rozmazlovat a naplňovat své potřeby lépe než kdokoliv jiný. Vystačí si sama, což potvrzuje textem, cituji, můžu se milovat lépe, než to dokážeš ty. No, vypadá to tak nějak, že to jako chlap prostě nechápu. Co je na to, ženy?

dívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: samozřejmě čtveřice Beatles a Karel Gott, který bude opěvovat ve druhé hodince ranního Bontonu. No jo, peníze. Ty jsou vždycky až na prvním místě. Já na to mám. Skupina Natural, tu si taky zahrajeme. No a dáme si taky jednu klasiku. Duran Duran.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak, no, jasné počasí dnes s teplotami do 32 stupňů Celsia. A jaká je předpověď na středu? Na severu bude ochlazení, ale srážek málo, bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na horách kolem 20. No a zítřejší teploty samozřejmě také přes 30, takže těšme se na to.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: No a to počasí stále opěvujeme, stále je to prostě takové téma. Proč? No protože té zimy jsme si letos, myslím, užili opravdu hodně a těch pár teplých dnů, které máme teprve za sebou, nás k tomu přímo vybízí, abychom stále o tom, jak se hezky česky říká, mleli, protože máme z toho radost. No a bude pokořen dnes teplotní rekord? O tom lehce zamentoruje meteoroložka Dagmar Honcová. Ano, přesně tak, rubrika Žít podle počasí i dnes na rádiu Bonton. No a muzika, třeba Petr Novák a Povídej, obrovská klasika. Právě teď z Bontonu, krásné ráno.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

10 minut po 9. hodině posloucháte Rádio Bonton, posloucháte přímo ranní Bonton s mojí maličkostí. Milan Fiala vám přeje krásné dobré dopoledne. Za chvíli si dáme Karla Gotta, dáme si taky Petra Muka s písní Přicházíš s láskou. No, já stále tvrdím, že práce je pro mě zábavou, muzika mě baví, jsem muzikant, zpěvák, to asi víte. Každopádně práce a zábava, to je ten nejlepší možný scénář, řekl bych. No, když je práce prostě zábavou, člověk přirozeně dosahuje lepších výsledků a hlavně nevyhoří tak rychle. Průzkumy ukazují, že zhruba 13 až 42% lidí vnímá svoji práci jako koníček nebo zdroj zábavy. Přičemž tyto hodnoty se samozřejmě liší. No, tak pouze asi 13% lidí v Česku svoji práci vyloženě miluje. Dělá ji s vysokým nadšením a naplno je baví. No a můžeme také říci, že až 42% lidí přiznává, že ve své práci nachází radost a bere ji jako svého koníčka či zábavu. To se docela hezky poslouchá, že? Zejména pokud jste nějakým tím šéfem ve vyšší pozici. No, zbytek populace prostě vnímá zaměstnání především jako nutný zdroj obživy anebo jako plnění povinností. No, s tím nic nenaděláme. Petr Muk na Bontonu. Toho to určitě taky bavilo.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. Před námi je nejteplejší den od začátku letošního roku. Nejvyšší odpolední teploty budou atakovat hranici 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy, těšte se. Ten z pražského Klementina je z roku 1868. Tenkrát tam naměřili 31,6 stupňů. Dneska to vypadá, že pokoříme právě tento teplotní rekord nejenom tam, ale i na jižní Moravě. Vlnu veder zažíváme nejenom my, ale celá Evropa, západní, severozápadní a Pyrenejský poloostrov. Například v takovém Londýně naposledy takto vysoko teploty v květnu šplhaly v roce 1944. A ještě přidám informaci, že i dneska se můžeme těšit až na 14-hodinovou délku slunečního svitu.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Radio Bonton.

0: Tak to byl Vítě Vávra a filmová píseň Jak svět přichází o básníky. Jste stále s rádiem Bonton, ano, je tu ranní Bonton a 9:29 a půl hodiny nám chybí samozřejmě tedy do písniček na přání. Dan Kostka už se na vás chystá, vy byste se měli chystat na něj, abyste si nachystali nějaké to písničkové přání. Někdy to bývá těžké, někdy je to zase velmi jednoduché, to samozřejmě nechám na vás. My si za chvíli zahrajeme Anuka, skupinu Natural, dáme si taky zprávy. No a před pár minutami jsme se tady bavili o tom, že když je práce zábavou a jak by to mělo být a jak to je. Takže přátelé, mezi tím jsem si tady stihnul udělat takový zajímavý test. Jaké jsou vhodné pozice pro mě, jaké jsou nevhodné pozice. No možná se budete divit, ale především asi bavit. To všechno už za chvíli. Teď se pojďme podívat, co je nového.
1: Radio Bonton zprávy.
2: Hezké dopoledne. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Exposlanec Dominik Feri je opět dnes před okresním soudem v Teplicích. Ten už podruhé projednává jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. První pokus letos v lednu nevyšel. Teplický soud tehdy žádost zamítl s tím, že se Feri nepolepšil. Odsouzený politik ale následně uspěl se stížností u krajského soudu v Ústí nad Labem, který původní zamítnutí zrušil a nařídil nové projednání. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že dohodu s Íránem zdržují spory o její vyznění. Urovnávání neschod kolem jedné věty může podle něj trvat několik dní. Rubio to řekl několik hodin poté, co americká armáda provedla údery na jihu Íránu. Basketbalistka Eliška Hamzová končí v týmu Minnesota. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve všech zůstala na lavičce. Teď mohou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby. Dneska bude krásně slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty. Ty nám odpoledne vystoupí na 27 až 32 stupňů.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: muzikály a tak dále a tak dále, takže v téhle branži jsem se docela pohyboval nebo pohybuji. Takže přátelé, nevhodné pozice pro mě. Zpěvák mimo jiné, také hudebník, ano, herec, to jsou asi ty muzikály, režisér, za sebou také mám nějaké hudební režie v dabingu, tak to jsou nevhodné pozice pro mě. Ano, no zase si to tak nemyslím, že dobře. No ale přátelé, vhodné pozice pro mě je třeba makléř, manažer logistiky, tomu vůbec nerozumím, těmhle věcem, finance, kontrolor, pojišťovací agent, to jde úplně mimo mě a úplně nejlepší pro mě, přátelé, v testu mě vyšlo, že bych měl být policejní nebo armádní důstojník. Tak to už je u mě úplně to poslední. Jako pacifista, no tak to jsem teda dopad. Každopádně, přátelé, tyhle ty testy jsou k mání. Na internetu můžete si je taky udělat. Třeba se dozvíte nějakou tu zajímavost jako já, kterou jsem teď proflák přímo do éteru a ví to vlastně národ. No, podívejte se, to jsou věci.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Je, tak, to byla ta poslední písnička pro tento den ode mě z ranního bontonu, přátelé. Máme tady dobrou náladu, všechno je to legrace. Ano. Teď jsme to tady probírali s kolegou Danem Kostkou. No prostě někdy ty lidi bláznějí, dělají věci, které jsou úplně nelogické. Přátelé, nejlepší to neřešit, protože to, když to nemá logiku, tak to nejde vyřešit. Co ty na to?
1: Ano, je to nelogické. Když to nemá logiku, tak je to nelogické. A co je nelogické, nemá se logicky řešit.
0: Ano.
1: Hele, to bylo dobrý, veď, to by se dalo možná i tesat.
0: No, veď, děkuji, a to jsem řekl já.
1: Počkej, to jsem řekl já.
0: To jsi řekl ty?
1: To jsem řekl já.
0: To jsme řekli.
1: Nehadej se se mnou.
0: Ne, ty jsi tady totiž před chvílí nebyl, já jsem si udělal test vlastně, jaké bych měl dělat zaměstnání, tak mi vyšlo přesně to, že nemám být vlastně zpěvákem, hercem a tak dále, všechny ty profese, co jsem dělal nebo co dělám, ale měl bych být makléřem, finančníkem a tak dál, to jsou věci, které jdou úplně kolem mě. Já vím, že na jedné straně dál má dáti z ekonomiky a to je jediný, co já vím.
1: Hele, víš co, jak se to říká v těch životopisech, Milane, je na čase začít se učit novým věcem.
0: Jo, děkuju.
1: A mít vztah na bránu a být flexibilní.
0: Tak díky za radu. No, tak jo, já se nad tím zamyslím, zítra v 8 se budu těšit a zatím se mějte. Čau.
1: Čau.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: No a teď už máme 10:01, taky ode mě nádherné úterní dopoledne vám všem. Milí bontoňáci, pojďme písničkově hrát, takže pište, už víte kam, v každém případě je tady Filip. Filip dneska slaví svůj svátek, takže vám, pánové, přeju všechno nej a posílám Abu.

Tak to byly Miraj na vlnách Rádia Bonton, s vámi úterně vyladěné písničky na vaše přání. Pojďme na ně. Dobrý den, Danečku, píšete, vítejte zpět v Česku, děkuji. Zahrál byste písničku Miluju tě od Hradišťanu s Jelenem, prosím, umřel nám Olga. Tak pro Vojtu tam nahoru. Děkujeme, píše SSZ. Tak hrajeme, Jelen, Hradišťan, na Bontonu právě teď.

Pánové, Dieter Bohlen a Thomas Anders, sečteno, podtrženo, kapela Modern Talking právě teď na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné úterní dopoledne, vy píšete další SMSky, tak pojďme na ně, pro koho dalšího budeme hrát. Dobré ráno, Bonton, píšete. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky Když se zamiluje kůň od Jaroslava Uhlíře pro lepší náladu a krásný den mým kolegyním z České pošty, tedy Šárce, Marcelce a Martině. To přeje Denisa. Tak děvčata, ať se vám dneska vede, teď už vaše písnička na Bontonu, tak ať se vám líbí.

0: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Na Rádiu Bonton dospíval Petr Rezek, já vám přeju krásné úterní dopoledne, no a mám pro vás vaše další hudební přání, ve kterém píšete hezký den, zahrajte prosím od Kylie Minogue píseň In Your Eyes. Děkujeme. No, nemáte vůbec zač? Tady máte.

Lucka Vondráčková na vlnách Rádia Bonton a také úterní písničky na přání, které jsou v plném proudění. No a vy do nich píšete, milí Dané a Rádio Bonton, mám jediné přání požádat vás o zahrání pro Evičku Procházkovou, píseň od skupiny Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Milá Evi, venku je krásný den, sluncem jasně prozářen. Najdi si alespoň chviličku a ukaž svou krásnou tvář sluníčku. Užívej si dnešní den, ať je štěstím a láskou vyplněn. Napsal jsem však jen pár řádek, to ti přeje Koudelkovic Janek. Děkuji za zahrání. Janku, Koudelko, nádherná váseň. Máte jedničku s hvězdičkou, navíc dvakrát podtrženou. V každém případě, Evi, pro vás právě teď tahle písnička, úžasná písnička, to je Aerosmith. V každém případě zdravím také Romanu, které se tahle písnička líbí a i ji bych chtěl popřát, ať se jí právě teď parádně užívá. Tak tady ji máte.

vás vaše další zprávy, které posíláte. Díky moc za ně. V jedné z nich píšete: k mým dnešním 40. narozeninám bych si chtěl od vás nechat v dopoledních písničkách na přání zahrát o Dire Straits Money for Nothing. Moc díky, Tomáš, Praha, Průhonice. Milí Tomáši, všechno nejlepší vám přeju. Hodně zdraví, štěstí, lásky, no a další písničku k tomu, tak tady je máte. Dire Straits na Bontonu, tak to dneska parádně užívejte, parádně oslavte, no a písnička, ať se vám líbí.

Jana Kirchner na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné dopoledne, máme tady úterní krásný slunečný den a vy píšete další a další hudební přání, což je dobře. Mám tady další SMSku, v ní píšete: ahoj Dane, jsme rádi, že jsi se vrátil celý a zdraví. No, já taky. Smíme tě poprosit, jestli by se nám nenechal zahrát písničku Marie od Zuzany Navarové. Zdraví tě Michal a Vašek. Tak pánové, když už jsem tady zpátky a celý a zdraví, tak proč ne? Zuzka Navarová právě teď na Bontonu.

Dopoledne trávíte na vlnách Rádia Bontony a vám přeju hezký den. Tak tohle byly Ace of Base, 2 minutky před 11. hodinou. Poslední čas na poslední písničku koukám. Vypíšete, přeji vám nádherný den, Dané, prosím o zahrání písničky. Dělání z pohádky Princové jsou na draka. Pro úžasné sousedy, Wendy a Honzu, kteří právě tráví čas na letním bytečku PS. Ať vám rekonstrukce domečku probíhá podle plánu a pánům řemeslníkům jde práce od ruky. Moc děkuji. Píše nám Šárka z Vimperka, tak Šáry, díky, Wendy, Honzo, vám držím pěsti, ať se všechno povede. No a teď už Jančenský, Iva Andrlová a tahle nádherná pohádková písnička.

0: Tak to byla jedna pohádkovka na vlnách Rádia Bunton, minutku po 11. hodině. Další muzika už je připravená, po 11. to bude třeba Dalibor Janda. Ano, klasika české muziky vás čeká už za malou chvíli. Nebudou také Reddy Kerkan? A nebo Katy Perry? Tak hezké dopoledne a ať se vám Rádio Bunton opravdu nádherně poslouchá.
1: Rádio Bunton a Dan Kostka.
0: No a my jedeme dál úterním dopolednem, už za malou chvilku, pravda, malinko blíž omrkneme Filipa, který dnes se slaví svůj svátek. No a teď už další muzika, tady jsou Maywood.

0: Na rádiu Bunton zpíval Albano a s ním Romina Power. 11 hodin, skoro 21 minut. Já vám přeju hezký úterní den s datem 26. května, což znamená, že Filip dneska slaví svůj svátek. A tak jsem zjišťoval, cože o právě tomto jméně praví hvězdy. Tak muž tohoto jména prý bývá většinou velmi bystrý a učenlivý. Tyto jeho povahové rysy ovšem nezřídka blokuje vyšší karmická zátěž. Zvláště v mládí prý také překypuje sexepílem a jen málo která z žen mu může odolat a dokáže mu odolat. Než se ovšem usadí, nechá za sebou prý hodně, hodně zlomených ženských srdcí. V pozdní dospělosti se ale stává věrným a zodpovědným partnerem, no a pro rodinu prý udělá také maximum. Jinak v budování profesní kariéry tak to prý dotáhne velmi daleko. Má organizační talent, no a nechybí mu také potřebné ambice. Tak takový je prosím tedy alespoň podle hvězd Filip, který dnes slaví svůj svátek. Pánové, užívejte ho plnými doušky. No podobně jako další muziku, za chvilku třeba Slza nebo Kim Carnes, no a pokud nás ladíte za volantem, laďte dál, protože už za chvíli mám pro vás také dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Kim Garant na Bontonu, já vám přeju krásný úterní den, mám pro vás také další dopravní informace, pojďme se podívat, kdeže nám to zlobí.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A například na Českobudějovicku, tady pozor na silnici 155 u obce Borovany, kde havarovala dvě nákladní vozidla, silnice tady uzavřená, probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce, no a vypočítejte s komplikacemi a zdržením. No a bouralo se také na Domažlicku na silnici 184 u obce Gdyně, kde nám hlásí ten do osobáku s dodávkovým vozidlem. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu, no a muziku, tu posílám třeba kapelu Jalen, bude také Richard Marx, anebo kapela Krištof.

Další parádní je Jelení píseň na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné dopoledne. Máme tady úterý 26. května. Nezapomeňte popřát všem Filipům, kteří dnes slaví svůj svátek, ale pravda, pánové, v tom nejsou sami. Slaví třeba tedy narozeniny herec Martin Donutil, také operní pěvkyně Magdalena Kožená, anebo herec Martin Zounar. Takže i tam vám všem přejeme samozřejmě jen a jen to nejlepší. Za chvilku pravé poledne, do té doby, než se pustíme do oběda, pustím vám také další skvělou muziku. Bude třeba Katy Perry, také Dalibor Janda, anebo kapela Roxette.

0: Tak to byl Rednex na Bontonu úderem 12. hodiny. Já vám přeju krásný úterní den, no a chystám také další parádní muziku po 12. hodině. Holky krásný Jirky Korna. A my jedeme dál s Danem Landou. A na scéně se objeví také Michael Jackson. Tak hezké úterý a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jaké, že to bude zítra, tedy ve středu, tak to zůstane slunečno a jasno, pravda, teploty mírně klesnou, ovšem na příjemných 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka. A
0: teď už máme jednu minutu po 12. hodině, tak tedy dobré chutnání k vašemu úternímu obědu přeju. Za chvilku se vydáme za sportem, teď ovšem za další muzikou. Tady už je Gloria Gaynor.

0: Hezký den s Rádiem Bonton.
1: Už zase skončil vlá.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Radio Bonton.

0: Na rádiu Bonton právě teď dospívala Jennifer Rush. 12 hodin, skoro 20 minut k tomu. Já vám přeju hezký úterní den s datem 26. května. Samozřejmě český národ opět žije hokejem a dnes to opět vypukne, protože čeští hokejisté dnes zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu, a to soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají od 20 hodin a 20 minut. No a to už budou navíc vědět, jestli ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1. Zatím vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko. Tohle je dnes od 12 hodin a 20 minut, takže začíná právě teď, a to s Dánskem, takže už teď můžete pustit bedny a začít fandit. No uvidíme, jak to vlastně dneska všechno ta matematika dopadne. V každém případě doufejme, že pro nás to bude opravdu velmi výhodné. No, i když s tou Kanadou znáte to, jak to dopadá. Držíme pěsti, držíme všechno a hrajeme výbornou muziku. Za chvilku třeba Dan Landa, také Michael Jackson, no a chystám pro vás i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Bonton doprava.
1: Půl minutka do půl jedné, tak to je aktuální čas. Tak tohle byl Michael Jackson. Teď už pojďme na další dopravní informace. Začínáme v Praze. Tady pozor, v ulici Michalská máme problém. Osoba, který srazil chodce, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A vy tady počítejte s komplikacemi a zdržením. No a bouralo se také na Berounsku. Pozor na silnici 118 u obce Chyňava, kde havarovala dodávka s osobákem. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. No a posílám také další skvělé hity. Za chvíli to bude Divokej Bill, budou také Eurythmics, anebo Helena Vondráčková.

Tak to byl úplně divoký byl na vlnách Rádia Bunton. Já vám přeju krásný den v úterý 26. května. Nezapomeňte popřát Filipům, právě oni dnes slaví svůj svátek. Kromě toho slavíme také, což je velmi zajímavé, den papírových letadel. Co jsme se jich v dětství nastavili, chlapi? Co vy na to? Co jsme se jich rozbili? Co jsme si s nimi užili za legraci? Tak právě oni dnes slaví. Takže papírovým letadlům zdar, no a další muzice zvlášť, už za chvilku do 13. hodiny třeba Miraj, také Jirka Korn a nebo Beverly Craven. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tichá dohoda, minutku a půl před 13. hodinou. Já vám přeju hezké úterní odpoledne. Pojďme za další muzikou po té 13. hodině. To bude třeba Marika Gombitová. Na hudební scénu Rádia Bonton dorazí také Pokáč. A mám pro vás i starší. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a pojďme se podívat na zítra, bude krásně, zůstane slunečno a jasno, teploty mírnější než dnes, ovšem stále příjemné, 26 až 28 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my už pojďme vkročit do další hodinky dnešního úterního odpoledne a to s další muzikou, tady už jsou Mike Oldfield a s ním Meg Reilly.

0: Zdravím vás, milí bontoňáci, tak tohle byly Starship ve 13 hodin a 19 minut. Já vám přeju hezké úterý. Dnes máme 26. května. Mimochodem, na víkendové aviatické pouti na letišti v Hradci Králové očekávají pořadatelé opravdu tisíce účastníků, no a spolu s policisty proto upozorňují na možné komplikace v dopravě na příjezdech k letišti. Návštěvníkům akce proto doporučují využít městskou hromadnou dopravu. Od vlakového nádraží na letiště, tak tam budou jezdit kyvadlově autobusy. Akce se koná 30. a 31. května. Areál se divákům otevře v 9 hodin, no a parkování bude připraveno od 8 hodin a 30 minut, tak pokud tam vyrážíte, skvěle si to tam užívejte. Podobně jako další muziku u nás, už za chvíli to budou třeba Erasure nebo Aneta Langerová, no a chystám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byly Erasure na Bontonu, minutka a je půl druhé. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. Pojďme také za dopravou.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Mám tady několik aktuálních dopravních informací, které byste měli vidět. V Praha tady pozor v ulici pod Stárkou, kde právě teď policie řeší nehodu dvou osobních vozidel. Bouralo se také v Pelhřimově, v ulici Nádražní, kde je v sobě osobák s dodávkou. No a míříme ještě do České Líby, tady opatrně v ulici Bulharská na nehodu dvou osobních aut. Tak jezděte opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, to bude třeba Alice Springs, budou také Kool & Gang. No a teď už na Bontonu Sebastian.

Tak to byla Alice Springs na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. Mimochodem, dnes máme velký motoristický den, velké motoristické výročí. Máme 26. května. No a mimo jiné, to znamená, že právě dnes se v roce 1923 ve Francii jel úplně poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. No a u nás už za chvilku se rozjede také další skvělá muzika. Bude to třeba Pokáč, kdo vám zaspívá. K němu se přidávají také Hanson a nebo Marika Gombitová. Tak pohodový poslech přeju.

0: Tak to byli Bohatí a Chudí, tedy Ricky Poveri. Taková jemná lekce italského jazyka. Takhle při 14. hodině na Bontonu. Já vám přeju hezké odpoledne, no a mám pro vás také další muziku. Po té 14. to bude třeba Michal David, kdo vám zaspívá. Jako další na scéně kapela Mandraže. A nebo Whitney Houston. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už 2 minutky po 14. hodině jedeme dál úterním odpolednem. Už za malou chvíli se do našeho roztlačeného vozu připoskočí Dagmar Honcová. Tak jsem to chtěl říct, protože právě Dagmar Honcová pro vás pilně chystá počasí na zítra. Uvidíme, jakže to všechno vlastně dopadne. No a jakže to dopadne s další muzikou. Už za chvilku takový je malý rodinný podnik, zaspívá Lenka Filipová se svojí dcerou Leny. No a teď už je připraven Petr Rezek.

0: Posloucháte Rádio Bonton, krásné úterní odpoledne vám všem přeju, máme 14 hodin k tomu 20 minut. Za námi Mitch Jur, no a teď už pohled na zítřejší počasí. Jakže to vlastně dopadne?
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na středu. Středa přinese největší teplotní rozdíly z celého týdne, zatímco v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji se odpolední maxima zastaví do 23 stupňů Celsia, tak na jižní Moravě to bude 32 stupňů. Obrovské teplotní rozdíly přinese přechod studené fronty, na té ale mnoho oblačnosti ani srážek neočekáváme. Přehánky nebo bouřky se budou vyskytovat pouze ojediněle a na vyšší území Česka se s nimi vůbec nesetkáme. Prohlubovat se tak i nadále bude sucho. Jediné, co očekáváme na celém našem území, je ve středu čerstvý vítr, který v nárazech bude dosahovat rychlosti 55 km za hodinu. A půdu bude i nadále vysušovat.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu.
5: Tak si dám trochu beatboxu.
4: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle
7: a zdarma.
6: Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Dá se říct, že se mu smůla prostě lepila na paty, to byl Dalibor Janda na vlnách Rádia Bonton. Jak to vypadá s dopravou?
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Zlobí nám to například na dálnici D5, tady pozor, mezi 30. až 30. a půltým kilometrem ve směru na Plzeň, kde se právě teď řeší nehoda osobního vozidla do svodidel. Bouralo se také v Praze v ulici Milady Horákové, tady máme havárku osobáku, na místě jsou složky záchranného systému, podobně jako v Písku, v ulici Pražská, i tady havarovala osobní vozidlo, tak jezděte opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, to bude třeba Lucka Vondráčková, také Karel Zich, no a teď už Glenn Hansard a s ním se svojí askarovou písní Markéta Irglová. Tak ať se vám líbí.

0: Lucka Vondráčková dospívala, Markétka Majerová dorazila, já oddorazím. To se nám to krásně všechno vyvíjí, vidíte?
1: Oddorazíš a namoč si hlavu na cestu, je tam dost teplo.
0: Ano, ano, já dneska potřebuji malinkou spruhu, malinko probrat, možná mě i ten sluneční paprsek malinko popíchne, protože dneska na mě opravdu všechno totálně dolehlo.
1: Se nediv, teď máš pořád rozdíl 9 hodin,
0: neudržím dneska skoro ústa otevřená a oči tak tež.
1: No to na to, že už jsi tady tolik hodin, tak je to docela fajné.
0: Takže prosím tě, hele, bez velkých okolků, odcházím do Pelíšku. Ano. A Markétka Majerová se na vás těší od 15. hodiny. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Barbara Streisand. A jak bude?
1: Rádio Bonton počasí.
0: Jedním slovem, krásně. V noci nás čekají teploty až 15 stupňů. To bude prostě úžasný. A zítra převážně polojasno, sem tam na jihu lokální přehánky a denní maxima 24 až 28 stupňů. Jih Moravy očekává 30.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné úterní odpoledne vám přeji. Je tam den jako obrázek. Pokud můžete být venku, tak vám to opravdu upřímně závidím. Dneska slaví svátek Filipové a těch je spousta, tak se na ně za chvilku podíváme. Tak je ovšem dneska den papírových letadel, jestli jsem to dobře viděla. Ano, Národní den papírových letadel, tak se podíváme na to, proč se slaví. A taky se mrkneme na to, proč je dobré v kuchyni, nejenom v kuchyni teda, míchat bylinky a koření. Jaký to má vliv na náš organismus. No ale hlavně muzika, bude Saša, Věra Špinarová, anebo balet. Ti začnou. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Je 15 hodin 19 minut 26. května a svátek mají Filipové. A Filipu je pěkná halda. Vás je, kluci, pánové, už se tady na to dívám, 50 500. To je slušná partička. Vaše jméno pochází z řeckého základu a býváte většinou velmi bystří a učenliví a zvláště v mládí překypujete sexepílem, takže cestu dláždíte zlámanými srdcemi, ovšem v pozdní dospělosti. Pozor, se stáváte věrným a zodpovědným partnerem, který pro rodinu dělá maximum. A v budování profesní kariéry to dotáhnete velmi daleko, protože máte organizační talent a nechybí vám ambice. Filipové, co vám popřát? Snad jenom všechno nejlepší a pořádně si užijte dnešní svátek.
1: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Bonton doprava.
1: 15 hodin 32 minut, pozor si dejte na D1, 131. kilometr z Brna do Prahy. Je to, když minete odbočku na Měřín. Havárie osobního vozidla do Svodidel, na místo jede policie, takže tam se určitě zdržíte. 131. kilometr D1 ve směru na Prahu. A D8, tam zase pro změnu z německých hranic ve směru na Prahu. Na 24. kilometru se povaluje, prosím vás pěkně, mezi jízdními pruhy dřevěný špalek. Takže opatrně a nohu z plynu na 24. kilometru D8 od státních hranic s Německem ve směru na Prahu. A kamkoliv jedete, jeďte prosím opatrně.

posledních pocitů. Poskládám ještě jednu úžasnou chvíli, je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla.

Krásné odpoledne s Rádiem Bontony. 15 hodin 42 minut a dneska se slaví Den papírových letadel. No řekněte, že jste si taky skládali aspoň jako děti papírová letadla. Já teda jo, ale nikdy mi to nelétalo. A právě dneska se pořádá spousta soutěží v tom, čí letadlo vydrží nejdéle ve vzduchu nebo doletí nejdál. A já když jsem hledala, které letadlo opravdu létá, to papírové, tak jsem našla dva typy. Jednak s tím základním designem přilítá dobře to klasické špičaté letadlo pro rychlý a přímý let. A pak prý dobře jako létá kluzák, protože je trošku širší a je uspůsobený pro plachtění vzduchem. No. Tak kdybyste chtěli, tak si dneska můžete seskládat nějaký letadílko a jít si s ním zablbnout. Jinak jako ve velkém se bude řádit s papírovými letadly v lanovém centru Olomouc v sobotu. Kdyby jako se vám chtělo, tak tam bude spousta soutěží a všeho. Celý program je tam postavený na papírových letadlech, ale dneska se s tím letadílkem, když si ho složíte, můžete zalítat jen tak sami a oslavit si tím Den papírových letadel, co všechno se neslaví. Já vždycky jsem v úplném úžasu.

0: už tady máme za pár okamžiků kolik 16 hodin a po 16. hodině vám můžu nabídnout například činasky.
1: Ačkoliv nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo, nic
0: a taky budou kvíni. A mrknem na to, jak bude.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Čeká nás noc s teplotami kolem 15 stupňů a zítra převážně polojasno. Na jihu možno sem tam přeháněk, denní maxima 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy až 30.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je úterý 26. května, svátek slaví Filipové a pranostika říká, den svatého Filipa přinese buď požehnání, nebo lopocení. Také tě pro každého z vás dnešní den tím požehnáním. Lopocení nebereme, dobrou muziku ano. Čekají nás třeba Roxette, Queenie, anebo teď ABBA. Krásné odpoledne s Bontonem.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bontony, 16 hodin 23 minut. A mně se líbí, že většinou věda vysvětluje něco nového. Ale občas vysvětlí něco, co už jako po staletí víme. Jenom nevíme, proč to tak je, jenom víme, že to funguje. Třeba v tradičních kuchyních se po staletí používá míchání bylinek a koření. A věda teď ukázala, že kombinace těch běžných rostlinných látek může mít na lidský organismus mnohem silnější účinek než každá samostatně. To, že spousta bylinek a koření má protizánětlivé účinky, to se prostě ví a ví se to fakt po ta staletí. Ale jejich působení v laboratorních podmínkách často vyžaduje takovou koncentraci, kterou tou běžnou stravou nejde vůbec dosáhnout. A tak to vědce vedlo k pochybnostem, jestli mají tady ty složky fakt nějaký reálný dopad na zdraví v každodenním životě. Ty pochybnosti jako dost rozčílili vědce z Tokijské univerzity a rozhodli se podívat na ten problém jinak. A místo jednotlivých těch látek testovali jejich kombinace. Takže třeba, když si vezmeme mentol z máty, nebo ta látka, která je v eukalyptu, nebo kapsaicin z chili papriček, nebo zase něco, co je obsažené v zázvoru, tak oni to testovali tím, že to smíchali. A najednou sledovali úplně šokujícím způsobem, jaký přišel průlom a jak to neuvěřitelně fungovalo na regulaci zánětu. Takže to, co vlastně jako intuitivně se spousta jídel je složená z toho, že je v tom i chili, i zázvor, takže to, co intuitivně kuchaři používali už od pradávna, tak to teď vědci potvrdili, že když tady ty v uvozovkách zázračné složky z jednotlivých těch bylinek a bylinek a čeho, a koření se smíchají, takže to účinku je mnohem víc. Takže teď to má jasné biologické vysvětlení a já jsem hned klidnější, když je něco vysvětleného. Co vy?
1: Hezký den s rádiem.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, je 15 hodin 40 minut. Venku je nádherně a já jsem ráda, že to tak je, protože se zrovna dívám na to, co se právě dnes stalo v historii. A ne všechny 26. května vypadaly tak pohodově jako ten dnešní. Třeba v roce 1872 středními Čechy prošla ukrutná přívalová povodeň, která si vyžádala nejméně 340 lidských životů. To je fakt strašlivý. A v roce 1995 zase hořelo. To hořel pražský hotel Olympic a tam zemřelo taky asi 8 lidí. A když se podíváme do světa, co se právě dneska stalo, tak kromě toho, že proběhla korunovace posledního ruského cara Mikuláše II. V roce 1896, mě zaujal rok 2008, kdy americká robotická sonda Phoenix přistála na Marsu. No, tam myslím, že tam pak jsou tam nějaký bitvy a tak, a o tom si povídat nebudeme, protože venku je krásně, tak si to budeme užívat. Já vám k tomu budu hrát. Mám to třeba Olympiky anebo Paula McCartneyho, tak jdeme na to.

0: Teď je 17 hodin a po 17. se můžeme těšit třeba na Helenu Vondráčkovou. Bude taky České srdce s Luckou Bílou. A Frankie Goes to Hollywood. A v noci bude příjemných 15 stupňů.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A zítra převážně jasno, na jihu možnost nějakých lokálních přeháněk, denní teploty až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: A archeologové slaví, protože našli na egyptském Sinajském poloostrově dosud neznámé naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Za chvilku si řekneme víc. Do té doby muzika, kterou už jsem vám před chvilkou říkala. A k tomu třeba Eláni a teď začnou Boniem. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: 17 hodin 19 minut jste s Rádiem Bonton a už se podíváme na to umění staré až 10 000 let, které archeologové našli na egyptském Sinajském poloostrově. Přátelé, jde o nějaký strop převisu. Ten pokrývají malby zvířat a symbolů vytvořené červenou barvou a jsou tam nápisy v arabštině a na batejštině. Aha, na batejština, to jsem v životě neslyšela, takže už jsem se ochytřila. Na Batejci to byl starověký semický národ arabských nomádů, prosluli především vybudováním skalního města Petra. Tak, hned jsme chytřejší a vracím se k tomu, co našli archeologové. Egyptští odborníci označí to naleziště za de facto přírodní muzeum pod čirým nebem. A objev v sobě uchovává na jednom místě propojený každodenní život dávných obyvatel, jejich symboly i proměny kultury v krajině, která byla po tisíce let důležitou křižovatkou civilizací. Mě spíš fascinuje, že v roce 2026 najdou něco netknutýho, čeho si do té doby nikdo nevšiml. A je to tam téměř 10 000 let. Hurá, já nenajdu nikdy nic.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Radio Bonton.

Krásné odpoledne s rádiem Bonton, 17 hodin 40 minut, venku nebe vymetené, alespoň v Praze modrá obloha, slunce svítí, v noci teploty kolem 15 stupňů, zítra další krásný den. Máme se opravdu na co těšit, užívejme si toho, dokud je takhle, nikdy nevíme, kdy se to zase zkazí, ale máme 26. května, takže doufám, že to nějakou dobu vydrží. Nezapomeňte popřát Flipům, kteří dneska slaví svátek, a ponechám vám vás tu ve společnosti Olgy Lounové, Pet Shop Boys a Mňák Jašďorp. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Prague Property Management, pan Jan Kuchař. Já tě zdravím, Honzo, ahoj.
2: Ahoj, Aleši.
1: PPM spravuje a pečuje o 15 000 bytů v Praze a existence PPM je delší než čtvrtstoletí.
2: Je to tak, Aleši, je to tak?
1: No, loni jsme řešili zajímavý problém a to byla korekce vytápění v bytových domech. Já vím, že se to různě rozúčtovává, mám s tím i vlastní zkušenosti, protože taky bydlím v paneláku a zjistil jsem, že letos jsem zaplatil daleko víc, protože to rozúčtování probíhá nějak jinak.
2: No tak zjednodušeně, když to mám vysvětlit, tak ta korekce nastala tak, že více se musí dávat do té ne spotřební, ale do té základní složky, která se vypočítává na metr čtvereční a až někdy i méně než 40% se dává do té spotřební, to znamená podle náměru na kalorimetru, potažmo na vodoměru teplé vody. Takže bohužel lidi mají pocit, že celá ta spotřeba se rozúčtovává, ale není tomu tak. Ale s tím nic nemůžeme dělat, protože tak to i nařizuje nám Evropská unie.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli je to nařízení z Evropské unie, protože ve své podstatě to samozřejmě nahrává těm, kteří nešetří.
2: Bohužel je to tak. No. A ještě k tomu nás letošním roce čeká další věc, a to je, že od roku 2027 jsou povinné takzvané datové odečty, to je, že každý vlastník zase na druhou stranu může vidět svoji denní spotřebu, musí být napojený přes internet nebo přes radiový přijímač do nějakého portálu, kde zase na druhou stranu vidí každý vlastník svoji denní spotřebu. Je to na druhou stranu i výhoda pro lidi, co pronajímají byty, protože můžou udělat jednoduše vyúčtování v průběhu roku.
1: Já ti děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost Prague Property Management její zakladatel, pan Jan Kuchař. Honzo, děkuji, ať se ti daří. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, mlčí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

Mačka žen a vetešníků, tu cty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale svet najít tu němou, pravý svět miláček žen a vetešníků.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu s

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebudu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé čas.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Potvrdila to večer sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně cesta na dovolenou. Čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta tak může za letenky připlatit v průměru 3 až 5 tisíc korun. A čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. Češi tak ve skupině B skončili třetí a před čtvrtfinále se přesunou z Friburgu do Curychu, kde se utkají s Finskem. A dnes většinou bude jasno nebo polojasno, od severu ale přijde oblačnost, hlavně na jihu Čech, na Moravě nebo ve Slezsku, kde se můžou objevit přehánky nebo i bouřka. Teploty budou kolem 26 až 31 stupně Celsia, na jihu Moravy ale až 33.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Český ministr zemědělství Martin Šebestián doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Ty postihly hlavně ovocnáře. Skotský parlament opět otevřel otázku nezávislosti na Velké Británii. Poslanci podpořili výzvu k uspořádání nového referenda, které prosazuje Skotská národní strana společně se Zelenými. A čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. Češi tak ve skupině B skončili třetí a před čtvrtfinále se přesunou z Friburgu do Curychu, kde se utkají s Finskem. A dnes nás čeká jasno a polujasno. Od severu ale během dne bude přibývat oblačnosti hlavně na jihu Čech nebo na Moravě a ve Slezsku, kde se můžou ojediněle objevit také přehánky nebo bouřky. Teploty budou od 26 do 31 stupně Celsia, na jihu Moravy to může být ale až 33.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Potvrdila to večer sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně cesta na dovolenou. Čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta tak může za letenky připlatit v průměru 3 až 5 tisíc korun. A čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. Češi tak ve skupině B skončili třetí a před čtvrtfinále se přesunou z Friburgu do Curychu, kde se utkají s Finskem. A dnes většinou bude jasno nebo polojasno, od severu ale přijde oblačnost, hlavně na jihu Čech, na Moravě nebo ve Slezsku, kde se můžou objevit přehánky nebo i bouřka. Teploty budou kolem 26 až 31 stupně Celsia, na jihu Moravy ale až 33.